0: Ty na ďance si vo godinu na trajaku vynegi?
1: Da.
0: Rád vám se, rád vám. A im vykysko za napravím ka pozdrav za všichni fanova na muzika to 90. To Mark Morrison, Return of the Mark.
1: Ne znaješ, kak ma udariš srdce tu.